zatěžení na město to jako vláda slibila, že to bude snižovat, to zvyšuje. A vláda zvýšila v poslednom čase, že to bude zvyšovat spotřební daň.